Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Plavím sa lačkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na rovník, kamošku rybku, klebíkom na krv.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

cestičko v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal, potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc, pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

0: Netreba.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Hej, vždy dodrží slovo. No? Á, veď už svitá. Á, susedko Húd už sedí na plote a kikiríka. Idem sa pozrieť pod komín, či sú ešte bocian Ján a bocianka Janka tam, alebo mi uleteli.
1: Kač, kač, kač. Hej, synak. Noc je síce dlhá, ale nie až tak veľmi, aby si cez ňu na zákaz, čo som ti dal, zabudol.
0: No, veď ja som nezabudol.
1: Tak prečo sa k plotu zakrádaš?
0: Ja čakám bociana.
1: Bociana?
0: Áno. Bociana Jána a bocianku Janku.
1: A čo by tí dvaja tu robili? Nikdy sa neznížili z výšky svojho komína na náš dvor.
0: Ale Ačka. Teraz prídu. Sľúbili. A sú to moji kamaráti. Aha! Už letia!
1: Kač, kač. Ozaj, letia rovno k nám. Žena, kač, kač, kač, kač. Tuším, máme návštevu.
2: Chceš návštevu? Vy máte návštevu? A nám všetci máme návštevu.
3: Čož ty, host? Vítajte na našom dvore. Prepáčte ten neporiadok. Nečakali sme na návštevu.
4: Nečakali, veru, nečakali. Ani kuriatka nemáme, ešte obriadené.
5: Choď obriadiť a zbytočne tu nekokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
6: lietame. Ako každý rok.
1: Kač, zasa do Afriky.
7: Do Afriky. Jeseň sa blíži a s ňou dážď a potom mráz.
6: Nie je pre nás vhodná klíma.
3: Tak. A ďaleko je tá Afrika?
1: Afrika.
0: Ale nie.
7: Ďaleko.
3: Čľap, neskáč do reči dospelým.
0: Ja už nie som decko.
1: Tak, dospelosti ti ešte veľa skúseností chýba. Prepáčte to odbočenie.
3: Tak.
1: Chcel som sa spýtať, kadiaľ poletíte?
7: Cez more. Najprv do Turecka.
6: Vždy tam oddychujeme. Je tam krásne.
3: Tak, ako vám závidím. Musí tam byť krásne. Muž tam má bratanca. Občas pošlu správu.
1: Veď preto sa pýtam, Reku, či by ste ich od nás nepozdravili.
0: Ja ich pozdravím.
1: Ty?
0: Áno, chcem letieť s nimi. Pozrite, prichádza jeseň a za ňou zima. No poletím za letom.
2: Tá.
0: A z jarou sa k vám vrátim.
2: Do takej diaľky? Nikam ťa nepustím. Otec, ty čo čušíš? Nad čím rozhuntuješ? Vary len nechceš, aby...
1: Čvab je tým svetom taký posadnutý. Kač, možno, keď ho uvidí a keď niečo skúsi. Vzali by ste ho so sebou?
7: Preto sme sa tu pristavili.
2: Nepustím. Je to môj jediný syn. Čo ak sa v tom svete stratí?
6: Dáme naň pozor.
2: Milá moja, ten sa ti domov nevráti, tak ako tvoj švagor.
3: Čuž ty husto, tata, idem ho na cestu vychystať. Mama, možno si z tých dielov privedie aj nevestu.
2: Zvraj nevestu? Počuli ste? Susedka sliepka.
4: Ako by mu hodzaká slovenská kačica nebola dosť dobrá.
1: Tak, synak, tak sa vychystaj. Možno ti ten let neuškodí.
5: A keď sa vrátiš, budem rád, keď nám o všetkom porozprávaš.
8: Keď slnko vyšlo nad rybník, počulo samý zhon a krik. To čľap sa so všetkými lúči, neprizná, že od strachu mu srdce búši. Rýchlo si od mami kapsu vzal a s bocianmi letí v šíru diaľ. Letí, čľap, letí, vždy vyššie hore. Pod ním sú mestá, hory a pole. Čľap by sa chcel veľmi rád na všetko zblízka podívať. No nie to čas, v petách sa im ženie mráz. O preteky s vetrom letia k šírému moru na kraj sveta.
0: Ja už nevládzem, bolia ma krídla.
6: Vydrž, bratku.
0: Som hladný a smedný. Aha, aha, pozrite, tam je mláčka. Zosadneme, trochu si oddychneme, vodičky sa napijeme.
6: Vraj mláčka.
7: Hej, člap, to je more. Oddychneme si až potom, keď ho preletíme.
0: No, vy áno, vy budete oddychovať.
6: A ty čo?
0: A ja by som rád, ale môžu mŕtvi oddychovať. Umriem za letu, nevládzem ďalej. Pozdravte môj rodný dvor, aj mamku, aj tata. Krídla ma už nenesú, pomoc! Janka, Janko, rata!
7: Člap, vydrž! Pozrite, pred nami sa vynoril akýsi ostrovček. Zosadneme a chvíľu si oddychneme.
0: Zbadal si ho na poslednú chvíľu. Nevládzem už ďalej. Všetičko ma bolí. Vylezujem sem na samý vrchol a chvíľu si zdriemnem. A vy?
7: Aj my si trochu oddychneme, hoci to nemáme vo zvyku. Koľkokrát som tadeto letel, ale tento ostrov som si nikdy nevšimol.
6: Ani ja, ale prišiel vhod. Pozri, ako zaspal ten káčer malý.
7: Bol taký unavený, že zabudol aj na hlad a na smet.
6: A to je dobré, lebo tu nikde nevidieť ani lístočka. Ja! A veľmi sa tu kože. A všetko sa pod nami ako si hojdá.
7: Nechytá ťa morská nemoc?
6: Čo je to za zvuky? Čo to tu duní?
9: Joj, dusím sa.
6: Prečo sa celý ostrov trasie?
7: Z ostrova uprostred prúd vody vystrekol. Vyhodil čľapa do výšky.
0: Aj, kam letím? Prečo letím, keď nevládzem mávať krídlami?
6: Prúd vody ho do výšky vyhodí.
7: Mávaj, mávaj krídlami, braček čľap. Mier ku mne, chytím ťa.
9: Prepáčte mi, prosím. Už som to nemohla vydržať. Musela som sa nadýchnuť.
0: Netušil som, že morské ostrovy hovoria.
9: Nie som ostrov. Som živý tvor. Som veľryba. A ty si mi zasadol dýchací otvor.
6: Prepáč. Netušili sme.
7: Nechceli sme ti ublížiť, ale tento náš malý...
9: Nie ste o moc väčší.
7: Áno, viem oproti tebe. No, hádam sa, poberieme.
9: A kam máte namierené?
6: Do Turecka. My vždy až tam oddychujeme. Ale tuto malý člap...
0: Ja ďalej už nevládzem. Neuvidím ten slávny Carihrad, kde žije strýko so ženou. A vraj majú krásnu dcéru. No, pozdravte ju za mňa.
9: Čo sa plašíš, malý? Náhodou. Máma ja do Turecka namierené.
7: Ty plávaš do Turecka?
9: No, páčia sa mi tie ich veže. Na každej svieti zlatý polmesiac. Rada ich obdivujem. Z diaľky. Ak chcete, odveziem vás tam. Ten kúsok od brehu už hádam preletíte.
10: Rozprávka na celú z detského rádia.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Hádam, si sa o mňa nebál.
1: No, no tak.
0: Poď, ešte ti čosi priložím. Len dva meštiky pod otiepky dreva. To ty ani nebudeš cítiť. Za to mi áno. Tak, poďme. Slnko je už vysoko.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka.

čekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: A na konci radu ty. Vítaj, vítaj. Peťko, tu som. A nechytíš, Peťko.
1: Musím papočko.
0: Chytaj ma.
1: Počkaj.
0: Tu som, Peťko.
1: Ja už nevládzem. Ja už chcem spinkať.
2: Počúvaš Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.